0: Naša slovenská pesem, tu je môj dom.
1: Koroška národná.
2: Pozdravljam te, pozdravljam te, Koroška domovina.
1: Slovenská.